0: I will leave the light on.
1: Radio Tentem. Treba vám vyššie od hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikáty, virtuálni privátni servery, dedicírani servery, registrácia doména. I za Vegas stojí vlastitý data center u Bosny i Hercegoviny.